Britsko-australský klavírista Stefan Hugh dohrál první část klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. S následujícími dvěma autory se vrátíme do romantismu do druhé poloviny 19. století. Nejprve německý romantismus v podání Karla Reinekeho, mimochodem Janáčkova učitele z Lipska. Z Reinekeho díla si dnes poslechneme jeho první symfonii A-dur z roku 1858. Bernský symfonický orchestr řídí Johannes Mesus.

0: Tak to byl výlet do německého romantismu. Poslouchali jsme symfonii číslo 1 A dur Karla Reineckeho. Bernský symfonický orchestr řídil Johannes Mesus.
1: Český rozhlas D dur.
0: Tím druhým romantikem bude Antonín Dvořák. A opět inspirace lidovou hudbou. Moravské dvojzpěvy začal Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jehož rodině působil několik let jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na nichž zpívali písně nebo dvojzpěvy. Neff tehdy doporučil Dvořákovi slavnou sbírku moravských písní Františka Sušila. Zpívají Bambiny di Praga, na klavír hraje Ludmila Čermáková, řídí Bohumil Kulínský.

Poslouchali jsme moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Zpívali Bambiny di Praga, na klavír hrála Ludmila Čermáková, řídil Bohumil Kulínský. Za další hudbou na stanici D-dur míříme do Itálie první poloviny 18. století. Pietro Locatelli je často označován jako největší houslový virtuos barokní éry. V romantismu se dokonce vžil termín Paganini 18. století. Z Locatelliho díla si poslechneme Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll. Hrají Reglan Baroque Players, řídí Elizabeth Walfisch.

0: Tak to bylo Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll Pietra Locatelliho. Hráli Reglan Baroque Players, řídila Elizabeth Walfisch.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit české hudbě, konkrétně Vítězslavu Novákovi. Symfonická báseň Toman a lesní pana patří mezi nejambicióznější skladatelova symfonická díla. Inspirace vychází ze stejnojmenné balady Františka Ladislava Čelakovského. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Jakub Hruša.

Dozněly závěrečné tóny symfonické básně Toman a lesní pana Vítězslava Nováka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Jakub Hruša. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Jsou skladatelé, kteří se k některému ze svých témat vracejí několikrát v životě, nově je formují, všelijak obracejí a obměňují. A stále jsou nespokojeni s jeho využitím, hledají další a další možnosti uplatnění, hledají jeho další skrytý význam a obsah. Mezi takové patřil nesporně i Ludwig van Beethoven. Připomeňme si jedno z jeho témat v podobě, v jaké je neslýcháme tak často.

0: Jistě jste, milí posluchači, zcela jistě určili jedno ze dvou témat, z nichž je vystavena finální věta Eroiky. Ale nepředbíhejme, zatím ani ono téma, ani jeho autor netuší, co bude dál.
1: Píše se rok 1801. Je po premiéře první symfonie, vzniká třetí klavírní koncert. Ve vídeňském Burgtheatru se chystá premiéra baletu, který Beethoven napsal na námět vídeňského dvorního choreografa Salvatore Viganò. Balet se jmenuje Die Geschöpfe des Prometheus, což je těžko přeložitelné, protože jde o poličtěné představy, tedy ta Prometeova stvoření nebo Prometeovi stvořenci nebo ti, které stvořil Prometheus. Ve velkém finále baletu je hlavní hudební myšlenkou contredanse, který ale také známe odjinud.

Bylo by možná dobré si připomenout, že kontrdans byl kdysi oblíbený párový tanec, při němž stály páry proti sobě. V 18. století se z něho potom vyvinula známá kvadrille, neboli čtverilka. S tímto kontrdansem se potkáme vlastně současně v Prometeovském baletu a v řadě 12 kontrdansů, které jednotlivě vznikaly v letech 1795 až 1802, kdy skladatel tuto orchestrální partituru uveřejnil. Na jaře téhož roku vznikají variace a fuga S-dur opus 35 pro solový klavír. A tady nás čeká překvapení. Variace jsou uvedeny pětidílnou větou, složenou ze 16 taktových frází, patrně pozůstatek tradiční stavby čtverilky. Přičemž první 4 fráze označuje Beethoven jako bas pod tématem. Ten uslyšíme nejprve v unizónu, pak 3x za sebou, vždy o oktávu výš, a teprve při jeho 5. uvedení zazní nad ním téma.

To jsou obě budoucí témata pro variační finále Eroiky. Tam po několika taktové dramatické introdukci nastupují takto.

0: Mezi variacemi a eroikou je věkový rozdíl asi 1,5 roku. Ale jak ta obě témata v tak krátké době obsahově a tedy i významově rozpěla? Nesmí ovšem zapomenout, že tyto variace spolu s klavírní sonátou D-mol opus 31, variacemi opus 34 a zejména druhou symfonií představují významný předěl v Beethovenově tvorbě. Odtud zřetelně začíná ten úžasný rozmach, který pak vede přímou linií až k 9. symfonii a slavnostní mši. Beethoven v říjnu roku 1802, když posílá variace nakladateli Breitkopfovi, připisuje:
1: Napsal jsem 2 variační skladby, obě jsou psány zcela novým stylem a každá naprosto odlišným způsobem.
0: Klasické instrumentální variace bývaly komponovány s ohledem na určitou bravuru a nástrojovou virtuozitu. Beethoven tuto tradici neporušil, ale šlo mu o mnohem víc než o pouhý vnější efekt. Tak jako ve velkých sonátách o málo pozdějších podřizuje virtuozitu obsahu, technika nástroje se mu stává dalším stavebným prvkem. Sám o tom řekl:
1: Nebyl jsem se svou dosavadní tvorbou příliš spokojen a proto bych chtěl jít jinou cestou.
0: Zcela jistě jste si, vážení posluchači, všimli, že Beethoven při expozici obou témat ve finální větě eroiky vychází do jisté míry z oněch klavírních variací, které právě proto dostaly později jméno variace na eroiku. Několik taktů dramatického unizona ve smyčcích postaví první téma k symfonickým variacím do trochu jiného světla, než tomu bylo ve variacích klavírních. Není nejmenšího náznaku, že by mělo jít o basový hlas k tématu. Oba další nástupy této myšlenky jsou sice podobné svému předobrazu klavírnímu, jsou však mnohem koncíznější a dramatičtější.
1: Těch 15 variací pro klavír v sobě skrývá mnohé z toho, co pak Beethoven uplatní a prohloubí ve variacích 3. symfonie. V 6. variaci převádí 2. téma do C-mol. 7. je vystavěna jako dvojhlasý kánon v oktávě. V 8. a 9. můžeme sledovat velice umně zakódované téma. Všechny 4 variace následují bezprostředně za sebou.

Ve variační větě třetí symfonie dochází rovněž k modulaci do c-mol. Zní zde však první téma, a to v polyfonním zpracování. Ve vzdálené h-mol mu pak odpoví téma druhé.

15. klavírní variace je překvapivě koncipována jako rozsáhlá, velice pomalá, možno říci meditativní věta, v níž jakoby skladatel nabíral dech a sílu pro poslední část díla, a tou je fuga. Je to fuga dvojitá, druhé téma zazní po tříhlasém uvedení tématu prvního. Beethoven v ní využije řadu typických fugových prvků, takzvané diminuce, čili zmenšení tématu, inverze, těsny a tak dále. A přitom je to ta typická uvolněná beethovenovská fuga, jak je později známe z jeho vrcholných klavírních sonát, a která potvrzuje jeho vlastní výrok, že napsat fugu není žádný kumšt. Problém je v tom naplnit tuto starou formu novým poetickým obsahem. Poslechněme si závěr 15. variace a podstatnou část fugy, jak ji nahrál v roce 1986 Claudio Arrau.

Ovšem na vrcholu fugy skladatel opouští polyfonní princip a závěrečnou kódu vystaví z původně hlavního kontrdáncového tématu a víceméně bravurně virtuózním závěrem dílo uzavře.

0: Tyto variace byly tedy napsány v roce 1802. V témže roce dokončí Beethoven svou druhou symfonii, ale je to také rok Heiligenstadtské závěti. O rok později komponuje oratorium Kristus na hoře Olivecké a velmi důležitou sonátu pro klavír a housle zvanou Kreutzerova. Současně vzniká jeho opravdu první velká symfonie, jejíž finále jakoby už jednou bylo napsáno. Je to věta, jejíž téma je neustále neseno, hnáno v jakémsi nezadržitelném proudu. Beethoven říká:
1: vidím je, jak uniká a mizí v chaosu dojmů. Ženu se za ním, znovu je vášněvě sbírám, nemohu se od něho odtrhnout. Musím je v náhlém vytržení zmnohanásobit ve všech možných modulacích.
0: A přece se ten dravý proud také zastaví, aby byl alespoň na okamžik čas na zamyšlení a rozhodnutí.

0: Partitura Eroiky byla dokončena v květnu 1804. Premiéra se konala 7. dubna 1805 na benefičním koncertě houslisty a dirigenta France Clementa, Beethovenova přítele. Jemuž je věnován houslový koncert. U publika se nesetkala s úspěchem.
1: Nemohla se líbit kritikům, jejichž funkcí je opožďovat se za dobou, ani profesorům, z nichž jeden vlídně prohlásil, že mu ta symfonie připadá nebezpečně nemravná.
0: Píše Eduard Erio. Ozývaly se výkřiky.
1: Dejte mu krejcar, ať už toho nechá. Je to nekonečné, nesnesitelné, nesouvislé. Půjde-li Beethoven přes všechny výstrahy svou špatnou cestou dál, pochodí nevalně.
0: Tak jinak se psalo v novinách. Rukopisná partitura byla po skladatelově smrti vydražena za 3 zlaté a 10 krejcarů. Inu, to už tak bývá. Ale závěr Eroiky, právě tak jako závěr těch klavírních variací, končí hrdě a jásavě v tónině Es-dur.

0: červenci roku 1717 se na řece Temži v Londýně konala velkolepá akce. Král Jiří a svita jeho šlechticů se plavili z královského paláce ve Whitehall do Chelsea a doprovázelo je asi 50 hudebníků hrajících líbeznou hudbu tří svit, které pro tuto příležitost zkomponoval tehdy ještě německý skladatel Georg Friedrich Händel, vycházející hvězda anglického královského dvora. Dodnes patří jeho hudba k populárním kusům. Nám teď Academy of Ancient Music, prvotřídní soubor Christophera Hogwooda, zahraje 11. část ze svity číslo 1 F-dur. Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta Alla Polacca. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejichž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Hudební vědci se dodnes přou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány 2 věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně výrazné téma v hoboji a klarinetu. A dál, jen si to poslechněte, Vídeňské filharmoniky vede Carlos Kleiber.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Dedur vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Nyní si dopřejeme vivaldiovské, chtělo by se říci přímo benátské baroko. Svěží a ne zas tak často slýchaný zvuk sopraninové flétny. I pro ní napsal Antonio Vivaldi koncert, dokonce hned tři, které najdeme mezi 500 dalších koncertů, pod nimiž je podepsán. Tady je třetí část z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur. Peter Holstlák, zobcová flétna a soubor The Parley of Instruments.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

Skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta rakouská Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24, nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Takřka v každé komické opeře Bedřicha Smetany je přítomna alespoň jedna komická postava z lidového prostředí. Výřečná a navzdory jisté vypočítavosti nebo lstivosti vlastně docela sympatická. Zkrátka tak, aby se s ní dobové publikum mohlo stotožnit a pobavit se nad jejími taškařicemi. V Prodané nevěstě je to Kecal, v Tajemství vysloužilec Bonifác a nám teď zaspívá Hajný Mumlal z opery Dvě vdovy. Ono mumlání snad nejlépe předvádí libretista Cingl v árii Nechť cokoliv mě zlobí v světě, samozřejmě se skvostnou hudbou Bedřicha Smetany. Mumlalem navíc bude přední český basista Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze diriguje Jaroslav Kromholc.
2: Let mumlaním svůj jev.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

Georg Philipp Telemann, koncert pro hoboj a orchestr E-moll, první a druhá věta. Hrají Martin Stadler, Lesta Jone, Frankfurt.

Když 16-letý Bedřich Smetana složil svou Luizinu polku, slavil s ní mimořádné úspěchy. Ostatně polka jako tanec české země dobyla velmi brzy a její sláva se šířila i za hranice. Tančila se všude a není divu, že po ní sáhl i talentovaný mladík. V roce 1841 v 17. složil a hrával i Jiřínkovou polku, která je hudebním vyjádřením silného dojmu z účasti na Jiřínkových slavnostech a zejména pak slavného bálu v České Skalici. Úspěch byl opět znamenitý a skladba potěší dodnes. Tady je v podání Petra Jiříkovského.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Bellini, Rossini, Donizetti. Strojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála, velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořáková opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Arcangelo Corelli a jedno z jeho nesčetných Concert Gros. Hraje soubor Le Concert de Nation s uměleckým vedoucím Jordi Savalem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických vět, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2. V době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Vocal Européen de la Chapelle Royale řídí Filip Herebeche.

Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sdělují něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Karl Maria von Weber, Vyzvání k tanci, brilantní rondo Des Dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, Žiga ze svity pro čembalo číslo 6 Fismol, hraje Paul Nicholson.

Po velkém úspěchu Mozartovy opery Figarova svatba v Praze si Mozart rád plácl s ředitelem pražského divadla Bondýnem a zavázal se, že za 100 dukátů složí další operu. Ze spolupráce s libretistou Da Pontem vzešla opera oper, jak je potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni označován dodnes. Mozart ho začal komponovat ve Vídni v létě roku 1878. V říjnu odjel do Prahy a během zkoušek dílo dokončil doslova na poslední chvíli a s několikerým odkladem premiéry. Ale byl to po Figarovi další Mozartův pražský triumf. Toto je kanconeta Dona Giovanniho ze druhého dějství, v níž v převleku za sluhu Leporella s loutnou či kytarou v ruce svádí pěknou komornou Dony Elvíry. O, přijď k okénku svému, můj sladký ráji. Baritonista Matthias Gerne zpívá za doprovodu švédského rozhlasového symfonického orchestru a pod taktovkou Manfreda Honecka.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Nejen současníci Johanna Josefa Fuchse měli tohoto nejdůležitějšího císařského hudebníka, skladatele a pedagoga ve velké úctě a vážnosti. Díky jeho teoretickým pracím se Fuchsovu géniu klaněli i Mozart, Beethoven a dlouhá řada následujících skladatelů, kteří pečlivě studovali jeho slavnou učebnici kontrapunktu Gradus ad Parnassum z roku 1725. Jistě i to by bylo zajímavé poslouchání, ale přeci jen o něco více líbeznosti a o dost více barevnosti najdeme třeba v Sukově serenádě pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Kouzelnou jigu teď přednese Concentus Musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncourta.

Gioachino Rossini a Lazebník Sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Francis Poulenc, druhá věta z jeho symfoniety. Orchestre National de France řídí Charles Dutoit.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Skerco ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliott Gardiner.

Když v roce 1845 skomponoval francouzský skladatel Hector Berlioz podle Goethovského námětu Faustovo prokletí, pěkně všem zamotal hlavu tím, že to velkolepé dílo označil za dramatickou legendu. Dodnes se lze přijít, jestli jde o operu, scénické oratorium nebo koncertní kantátu. V každém případě, ačkoliv má svou formou nejblíže opeře, nejčastěji se provozuje koncertně a některé úspěšné instrumentální části jsou samostatnou položkou koncertních programů. K těm nejpopulárnějším patří uherský nebo také Rákočiho pochod, až do půlky 19. století neoficiální uherská hymna. To, jak famózně Berlioz ve své dramatické legendě Faustovo prokletí pojednal uherský pochod, nám teď zahraje Filharmonia Orchestra zařízení Herberta von Karajana.

0: Český rozhlas D dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit například na hudbu Friderika Chopina, Otakara Ostrčila, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Josefa Haydna anebo Edvarda Elgara. Čeká nás tedy opět pestrý hudební program. Friderik Chopin patří k první generaci skladatelů, jejichž tvorba již byla plně zakotvena v romantismu. Rodnou zemí mu bylo Polsko, ale většinu života prožil v cizině, převážně v Paříži. Zde se setkával s uměleckou a společenskou elitou té doby a právě kontakt s lidmi vybraného vkusu měl pro jeho citlivou osobnost velký význam. Přestože patřil k nejuznávanějším klavíristům své doby, dráha koncertního umělce ho nelákala a raději dal přednost obživě pedagogickou činností, které věnoval velké úsilí a většinu svého času. Kromě několika komorních skladeb patří celé Chopinovo dílo klavíru. Dokonalé ovládnutí techniky nástroje a velmi přirozený způsob hry umožnili Chopinovi otevřít nové obzory klavírní virtuozitě. My si dnes z Chopinovy tvorby vyslechneme jeho 24 preludií pro klavír opus 28 v podání českého klavíristy Ivana Moravce. Příjemný poslech přejeme.

Na stanici D-dur doznělo 24 preludií pro klavír opus 28 Frederika Chopina v podání Ivana Moravce. Otakar Ostrčil je řazen ke skladatelům tzv. České moderny. Výrazně se uplatnil také jako dirigent, jeho zájmy však nebyly pouze hudební. Vystudoval češtinu a němčinu na Karlově univerzitě a výuka těchto oborů na Československé obchodní akademii mu zpočátku zajišťovala živobytí. Od roku 1919 byl dramaturgem opery Národního divadla. O rok později se stal jejím šéfem a na tomto místě setrval až do své smrti. Na scéně Národního divadla prosazoval zejména českou hudbu a měl zásluhu na uvádění nejnovějších titulů. Podle Fibichova vzoru komponoval především melodramy, opery, symfonické skladby, písně a sbory. Jeho hudební jazyk se postupně vyvíjel od vzoru Smetany a Fibicha k pozdně romantické komplikovanosti a málerovsky pojaté monumentalitě. Z Ostrčilovy bohaté tvorby dnes vybíráme jeho symfonii A-dur opus 7, dokončenou v roce 1905. Hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Jiří Bělohlávek. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme symfonii A dur opus 7 Otakara Ostrčila. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Wolfgang Amadeus Mozart byl mimořádně plodným a invenčním skladatelem. Za svůj krátký život napsal více než 600 skladeb. Vyznačoval se mimořádnou pracovitostí a výkonností a jeho precizní představa se projevovala tím, že partitury psal rovnou na čisto. Zkomponoval celkem 21 oper, 45 symfonií, 45 koncertů, dále několik mší a motet, árie, divertimenta a serenády, kantáty, sonáty a další díla pro klavír, písně či celou řadu komorních skladeb pro různá komorní uskupení. Z Mozartovy mimořádně bohaté tvorby dnes vybíráme koncertantní symfonii pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur. Hrají Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kyzivát na klarinet, Zdeněk Tylšar na lesní roh, Jiří Seidl na fagot a kapela Istropolitana. Řídí Richard Edlinger.

Dozněla koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Zdeněk Tylšar na lesní roh, Jiří Sajdl na fagot a kapela Istropolitana. Řídil Richard Edlinger.

Moravské dvojzpěvy začal Antonín Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jeho rodině totiž působil jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na jedné z těchto produkcí Neff Dvořákovi navrhl, aby pro dvojzpěvy s klavírem upravil některé moravské lidové písně ze sbírky Františka Sušila. Dvořák nejprve souhlasil, ale později se rozhodl, že ze sbírky použije pouze texty, které nově zhudebnil. Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka opus 29 a opus 32 výběr si nyní vyslechneme v podání Bambíny di Praga a Ludmily Čermákové.

0: To byl výběr ze souboru moravských dvojzpěvů opus 29 a 32 Antonína Dvořáka. Zpíval sbor Bambíny di Praga pod vedením Bohumila Kulínského. Na klavír hrála Ludmila Čermáková.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcové kvartety Josefa Haydna z opusu 76 patří mezi vrcholná díla kvartetní tvorby. Autor v nich totiž zúročil mnoho roků experimentování, hledání a rozvíjení potenciálu této komorní formy. Zásadní aspekty Haydnovy tvorby, které už léty prověřování prokázaly svou platnost ve formě smyčcového kvartetu, zde vynikají opravdu v nejlepším světle. Současně se v těchto kvartetech nachází další významné novinky, které tato díla posouvají na pomyslný nejvyšší možný stupeň kvartetního mistrovství své doby. Celý opus byl dokončen v roce 1797 a dva roky na to byl vydán ve Vídni a v Londýně. Pojďme si nyní vyslechnout v pořadí šestý smyčcový kvartet S-dur z opusu 76 Josefa Haydna, a to v mistrovském podání Panochova kvarteta.

Dozněl smyčcový kvartet S-dur číslo 6 opus 76 Josefa Haydna v podání Panochova kvarteta. Edward Elgar byl anglický hudební skladatel, působící v 19. a 20. století. V kompozici byl samoukem. Přesto je ale jeho tvorba velmi rozsáhlá. Zanechal po sobě necelých 100 opusů. Z Elgarova díla jsou důležité jeho dvě symfonie As-dur a Es-dur. Z koncertů je významný houslový koncert H-mol a violončelový koncert E-mol. Dále oratorium opus 38 a velmi úspěšné jsou rovněž jeho variace pro velký orchestr Enigma. Z komorních děl je velmi oblíbená introdukce a Allegro opus 47 z roku 1905 pro smyčcové kvarteto a smyčcový orchestr. Dále smyčcový kvartet E-mol opus 83 a také klavírní kvintet A-mol opus 84. My si dnes z Elgarova díla vyslechneme jeho první symfonii As-dur opus 55. Hraje symfonický orchestr BBC Londýn, který řídí Sir Andrew Davis.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 1 Asdur opus 55 Edvarda Elgara. Hrál symfonický orchestr BBC Londýn, který řídil Sir Andrew Davis.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Arcangelo Corelli byl italský barokní hudební skladatel a houslista. Působil v několika evropských městech, nakonec zakotvil v Římě. Největší význam Corelliho pro dějiny hudby spočívá v rozvoji formy concerto grosso, kterou sice převzal od Alessandra Stradelli, ale dal jí jméno a dovedl jí k formální dokonalosti. Takže se stala vzorem například pro Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha anebo pro Georga Friedricha Händla. Z Corelliho tvorby dnes vybíráme Concerto Grosso C-dur číslo 10. Hraje slovenský komorní orchestr, který řídí Bohdan Varchal.

0: Na stanici D-dur dozněla poslední skladba dnešního hudebního bloku, a sice Concerto Grosso C-dur opus 6 číslo 10 Arcangela Corelliho. Hrál slovenský komorní orchestr, který řídil Bohdan Varchal. Příjemný zbytek dne, pokud možno, ve společnosti digitální stanice D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhunová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví a krásný den přeje Simona Kostrhůnová. Tak jako vždy v tomto čase i dnes nás čeká velmi bohatý hudební program, a to napříč staletími. Vyslechneme si například koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur Josefa Haydna, čtveroročních dob Antonia Vivaldiho, smyčcový kvartet D-dur Cezara Franka, symfonii E-dur Josefa Suka, anebo koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-mol Johana Sebastiana Bacha. Čeká nás tedy velmi bohatý hudební program. Franz Josef Haydn byl významný rakouský skladatel období klasicismu, hlavní představitel tzv. Vídeňské školy. Haydn strávil většinu své kariéry jako dvorní hudebník bohaté rodiny Esterházyů v jejich rodinném sídle. V pozdějším tvůrčím období pociťoval izolovanost od ostatních skladatelů a hudebních trendů. Takže, jak sám řekl, byl nucen stát se originálním. Jeho hudba cirkulovala po celé Evropě a za života se stal velmi uznávaným autorem. Zkomponoval na 1200 skladeb, z toho například 106 symfonií, 65 dalších orchestrálních skladeb, 707 komorních děl, 101 skladeb pro sólový nástroj, 24 oper, 88 sborů, 101 písní, 14 mší a také 6 oratorií. Z Haydnovy rozsáhlé tvorby dnes vybíráme koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur. Hrají Ferdinand Klinda na varhany a slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Na stanici D-dur dozněl koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur Josefa Haydna. Hráli Ferdinand Klinda na varhany a slovenský komorní orchestr řídil Bohdan Varchal. Čtveroročních dob je titul prvních čtyř houslových koncertů Antonia Vivaldiho ze sbírky 12 koncertů s názvem Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione z let 1723 až 1725. Inspirací pro úvodní čtyři koncerty byl soubor sonetů, které Vivaldi použil jako předlohu ke zvukomalebné charakteristice jednotlivých ročních období. Vivaldi ke každému koncertu, dokonce do notového zápisu k jednotlivým větám, připsal sonet vykreslující atmosféru hudby. Do partitury pečlivě uvedl písmena, která odkazují na části textu v sonetech. Vivaldi svou sbírku věnoval hudby milovnému pražskému mecenáši hraběti Václavovi z Morcinu, který měl ve svém malostranském paláci v dnešní Nerudově ulici kapelu složenou výhradně z profesionálních hudebníků a Vivaldi zde často jako maestro působil. My si dnes čtveroročních dob opus 8 vyslechneme v podání Josefa Silversteina na housle a Bostonského symfonického orchestru. Diriguje Seiji Ozawa.

dozněly 4 koncerty pro housle a smyčcový orchestr čtveroročních dob Opus 8 Antonia Vivaldiho. Hráli Josef Silberstein na housle a Bostonský symfonický orchestr. Dirigoval Seiji Ozawa.

Sergej Prokofjev zkomponoval hudbu k baletu v roce 1935, původně pro leningradské Kirovovo divadlo, které ale od projektu upustilo. Ujalo se ho velké divadlo v Moskvě, které po dokončení partitury v roce 1936 od plánu také odstoupilo. Světová premiéra baletu se nakonec uskutečnila v Brně 30. prosince roku 1938. Choreografii vytvořil tehdejší ředitel brněnského baletního souboru Ivo Váňa Psota. Pojďme si nyní scény z Prokofjevova baletu Romeo a Julie vyslechnout, a to v mimořádném podání České filharmonie, kterou řídí Karel Ančerl.

Představitel francouzského romantismu César Franck proslul zpočátku jako varhaní virtuos a pedagog a teprve ve zralém věku zkomponoval svá nejlepší díla. Měkké kontury jeho melodiky, klasicky vytříbená forma a bohatá harmonie mu získaly ohlas u hudební veřejnosti, oceňující i skladatelovou mravní vážnost. Z Frankovy tvorby dnes vybíráme smyčcový kvartet D-dur, a to v podání kvarteta hlavního města Prahy. Přejeme příjemný poslech.

Josef Suk spadá do generace českých autorů, kteří navazovali na tradici zakladatelské smetanovsko-dvořákovské generace, ale zároveň se jejich tvorba vyvíjela v přicházející nové epoše, konce století a rodící se moderny počátku 20. století. Díky těmto vlivům bývá na Suka nahlíženo někdy jako na představitele tradice, jindy jako na modernistu. Jeho tvorba se člení na dvě základní období, mezi nimiž tvoří předěl Smrt Antonína Dvořáka a Sukovy ženy Otýlie. V prvním období Suk navazuje na dvořákovskou tradici, kterou individualizuje osobitým lyrickým cítěním, spojeným mimo jiné s jedinečným smyslem pro zvukovou barvu a řadí se k dovršitelům českého romantismu 19. století. Ve druhém období si vyvinul expresivní styl, který je v mnohém založen na kompozičních prostředcích nové epochy, z hlediska tvůrčí filozofie a estetiky však dále rozvíjí romantismus. My si nyní vyslechneme symfonii E-dur opus 14, která spadá do Sukova prvního tvůrčího období. Premiéra se konala v Praze v listopadu roku 1899. Sukovu první symfonii si vyslechneme v nastudování Václava Neumanna a České filharmonie. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie E-dur opus 14 Josefa Suka. Českou filharmonii řídil Václav Neumann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavíristka, čembalistka a hudební pedagožka paní Zuzana Růžičková byla výjimečná osobnost, které dobová kritika přisoudila titul první dámy čembala. Její úsilí o rehabilitaci čembala na koncertních pódiích mimo jiné určoval také celoživotní vztah k Bachovi. Jehož dílo pro svůj nástroj nahrála kompletně. Úctyhodná je také její dlouholetá celosvětová koncertní aktivita. Z bohaté diskografie Zuzany Růžičkové na závěr dnešního bloku vybíráme Bachův koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-moll BWV 1052. Přejeme příjemný poslech.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku, a sice koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-mol BWV 1052 Johanna Sebastiana Bacha, a to v mimořádné interpretaci české umělkyně paní Zuzany Růžičkové. Krásný zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.

0: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro cello a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie. Henry Purcell fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century, řídí Franz Brüchen.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, první věta ze symfonie číslo 5 C-moll opus 67, osudová. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Kamerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Johann Josef Fuchs, Pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Erik Satie, Gymnopédie číslo 1, hraje Reinbert de Löw.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň Když král nomád vyšel od krajiny.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Franz Schubert svůj melodický talent uplatňoval v písních i nesčetných komorních dílech. Melodie v nich získala nadvládu nad harmonií. Její pravidla Schubert rozvolnil a často nás překvapí nečekanými harmonickými zvraty, do té doby nepoužívanými. Rozměrnou, ale pestrou první větu sonáty pro violončelo a klavír a mol hrají Miša Majský a Daria Hovora.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Vivaldi, Die Due Reihe lang Quir Constante, árie pro mezzosoprán a instrumentální doprovod. Zpívá Cecilia Bartoli, Il Giardino Armonico řídí Giovanni Antonini.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Vallée.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etýdu číslo 1 C-dur.

Alespoň na pár minut vás teď zveme do barokní Itálie, k dílu skladatele a houslisty, který je pochován v římském Panteonu, který během svého života zaznamenal veliké úspěchy a dosáhl dokonce značného jmění – Arcangelo Corelli. Dodnes spojovaný především se zdokonalením formy Concerta Grossa, již po jeho vzoru později rozvíjeli Vivaldi, Bach či Händel. Corelli byl vynikajícím houslistou, ale jak nám ukáží trumpetista Niklas Eklund a Vasa Barok Ensemble, o pozoruhodná díla obohatil také trubkový repertoár. Arcangelo Corelli, Allegro ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella. Zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regent chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

Jméno Reného Jacobse patří ve světě staré hudby k nejoceňovanějším. Tento belgický interpret je držitelem mnoha prestižních cen, včetně Grammy, gramofonu a podobně. Ještě než René Jacobs začal slavit velké úspěchy jako dirigent, specialista na hudbu 16. až 18. století, sklízel obrovské úspěchy jako fantastický kontratenorista. A právě toto jeho mistrovství si připomeneme i teď. René Jacobs za doprovodu teorbisty Konráda Junghenla zpívá píseň francouzského barokního mistra Françoise Couperina Dulian de Moncoeur, Sladká pouta srdce mého.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Za chvíli zazní jedna z nejslavnějších operních scén z milované opery Giuseppa Verdiho La Traviata. Opery, v ní se Verdi snad nejvíc ponořil do hloubky lidských duší a srdcí. Sleduje zejména v hlavní hrdince, kurtizáně Violetě, nejjemnější niance jejich duševních pocitů. Od lehkovážné a provokující Violety až ke křehké, zranitelné, po lásce toužící, milující a umírající Violetě. Na smutný konec ale nedojdeme, naopak. Tady je jedna z nejveselejších scén nejen Traviaty. Jsme v salonu pařížské kurtizány na jedné z nočních veselic, víno, tanec, hudba a mladý Alfred Germont, který Violetu tajně miluje. Ještě než jí vyzná lásku, zpívají oba přípitek, jen výše číše zářící, Libiamo nel lieti calici. Sopranistka Joan Sutherlandová je Violetou, Luciano Pavarotti Alfredem, veselou společnost u Violety představuje sbor londýnské opery a National Philharmonic Orchestra vede Richard Bonning.

Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě Musica Florea s Markem Štrinclem.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Dária Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek.
1: Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr S-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Orchestrální svita Planety Angličana Gustava Holsta hledí na vesmír spíše z astrologického než astronomického úhlu. Merkur je tu vyobrazen jako okřídlený posel. Filharmonia Orchestra řídí John Eliot Gardiner.

Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Weth. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Weth mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Weta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Pražskému rodákovi Antonínu Reichovi bylo 33, když ve Vídni zkomponoval pozoruhodný soubor 630 fug pro klavír. Na svou dobu velmi odvážné fugy, opouštějící leckterá dříve platící pravidla, přispěla velkou měrou k jeho slávě. Pomohli skladateli i k pozdějšímu místu na pařížské konzervatoři, již posléze dokonce řídil. Mezi těmi 630 fugami jsou témata Reichova, ale i témata jiných skladatelů, která Reicha mistrovsky zpracoval. Takto například do fugy F-moll téma Josefa Haydna. Hraje Milan Langer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Sebastian Bach, koncerto z kantáty Am Abend ab deselbigen Sabbats. Hraje Academia Byzantina, řídí Ottavio D'Antone.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná šampaňská, zpívá Bernd Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty.
1: Cerca menar, cerca menar, cerca menar, cerca menar, cerca menar.

Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

0: Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost.
1: Zdá se to neuvěřitelné, ale přeslavný cyklus 16 písní na verše básníka Heineho složil Robert Schumann za 9 dní. Je to cesta od radosti z nové lásky přes nezdar až ke zklamání. Je to čistý romantismus plný barev a emocí. A je to organické spojení hlasu lidského a klavírního. Poslechněme si to. Wenn ich in deinen Augen sehe, když dívám se do tvých očí, píseň ze Schumannova cyklu Láska básníkova. Finští interpreti Jorma Hininen a Ralf Gottoni.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu Tyň režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se nenáhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Taková to byla láska. Tenhle verš si oprávněně připomeneme, zalistujeme-li 83. dílem Antonína Dvořáka, což jsou písně milostné na slova Gustava Pflégra Moravského. Sami o sobě, ač jsou to písně jistě krásné, by nás k té vzpomínce nepřivedly. Víc nám je připomene jejich historie.
1: Mezi 10. a 27. červencem roku 1865 napsal 24-letý violista Dvořák 18 písní na elegické, zpěvné, leč poněkud bolestínské texty a v rukopise nadepsal jako písně vyňaté z Cypřiše od Gustava Pflégra Moravského pro jeden hlas s průvodem piána složil a svému dobrému příteli Karlu Bendlovi k milé upomínce věnuje Antonín Leopold Dvořák 10. července 1865. Navzdory dedikaci to byla výpověď o hluboké, leč neopětované lásce k jeho žačce Josefíně Čermákové. Ta, jak víme, vystupovala už v svých 16 letech v činoherním souboru prozatímního divadla. Dvořák jí dával hodiny klavíru, později se provdala a stala se hraběnkou Kounicovou. A ještě o něco později, když se její sestra Aninka provdala za Dvořáka, stala se jeho švagrovou. Ten rozsáhlý písňový cyklus skladatel za svého života nikdy nezveřejnil. Ani na koncertě, ani tiskem. Ale hluboký citový zážitek jej provázel mnoho let a Dvořák se k těmto písním několikrát vrátil a motivický materiál nebo i celé písně citoval v jiných dílech. Melodii písně Mě často týrá pochyba užil jako árii Lidušky v původní verzi opery Král a uhlíř. Později tutéž melodii zpracoval jako árii Vandy ve stejnojmenné opeře a v roce 1879 v první skladbě cyklu Siluety zřetelně cituje klavírní part písně Zde v lese u potoka.

0: Ale k prvnímu výraznému návratu dojde až v roce 1881. Tehdy Dvořák částečně přepracoval, zejména ve zpěvním partu, 4 písně a ty o rok později vydal pražský nakladatel Emanuel Starý jako 4 písní na slova Gustava Pflégra Moravského s trochu nepochopitelným opusovým číslem 2. Asi proto, aby zůstali připomínkou oné lásky i oné doby. K tomuto vydání patrně přispěla příhoda, o níž se zmiňuje sám skladatel.
1: Když jsem tyto písně s panem Bendlem hrál, pravil mě, že na mnoha místech je špatná deklamace. Po roce, když jsem tento svůj nedorozený výrobek náhodou do ruky dostal, nahlédl jsem, že výrok pana Bendla je úplně podstatný.
0: Možná bude zajímavé si jednu z těchto písní poslechnout.

0: Další výrazný návrat představuje 12 drobných skladeb pro smyčcové kvarteto z roku 1887 v rukopise uvedených slovy.
1: Tyto malé skladby byly původně písně komponované roku 1865 a nyní po 22 letech upravil jsem je pro kvarteto.
0: 5 z těchto skladeb bylo provedeno na koncertě umělecké besedy 6. ledna roku 1886, avšak jako večerní písně. Pod tímto titulem je Dvořák nabízel Simrokovu nakladatelství s tímto dodatkem.
1: Jde o něco svého druhu nového, co si zaslouží, aby spatřilo brzy světlo světa.
0: Nakladatelství však neustále otálelo. Takže skladbu vydala až umělecká beseda roku 1921, a to v revizi Josefa Suka pod názvem Cypřiše. A téměř současně dochází k návratu třetímu a snad nejpodstatnějšímu. Vzniká cyklus 8 písní milostných, opus 83, které Dvořák sám charakterizuje jako citový svět zamilovaného mladíka. Tomu, že tento mladík byl kdysi zamilován opravdu hluboce, plně uvěříme, poslechneme-li si tu 20 let starou melodii v nové, a to kvartetní podobě.

Nedočkavý tep triol, naléhavost v ostinátních vstupech violončela, vzrušená rozevlátá melodika prvních houslí, těžko bychom soudili, že základem této ryze kvartetní věty byla drobná píseň. Můžeme se přesvědčit, protože Dvořák tuto píseň zařadil do písní milostných, ale předtím ji přece jenom trochu přetavil.

0: Temná, melancholická tónina F moll v kvartetu byla zaměněna za poněkud jasnější, i když stejně nostalgickou fis moll. Typické smyčcové trioly nahrazeny klavírními sextolami a melodická linie, přestože vychází z jednoho základu, je ve zpěvním partu nesporně celistvější než v prvních houslích. A našli bychom mnohé další vnější znaky, které obě písňové věty rozlišují. Ale vnitřní napětí, ta atmosféra předznamenaná textem i to celkové vyznění jsou totožné.
1: Chtěli bychom připomenout ještě jeden takový sesterský vztah mezi písní a kvartetem. Nocturno nad krajem vévodí lehký spánek je v písňové podobě ve 3/8 taktu a v měkké zasněné tónině azdur. Všimněme si prosím základní melodické linky a také harmonických zajímavostí v klavírním partu. Zpívá Magdalena Kožená, na klavír hraje Graham Johnson.

kvartetní podobě rozvádí skladatel tutéž melodickou linii, ale zcela volně, ve čtyřčtvrtním taktu a v jasnější tónině A-dur. A jak jinak v typické dvořákovské smyčcové sazbě.

0: Měli jsme možnost porovnat zhudebnění textu formou písně, tedy doslovné, a zhudebnění téhož textu volné ve formě kvartetní. Cypříše písně, Cypříše kvartet a ještě další písňový cyklus. Tytéž verše a téměř vždy tytéž melodie. A přece tři rozdílná svébytná díla.
1: Pane profesore, myslíte, že se v té partituře najde něco, co je vyloženě znakem zrání skladatele? To znamená ne jiného nápadu, změny stylu, ale toho, že to prostě později uměl lépe než v mládí?
0: Já si myslím, že zcela jistě. Právě na těch Cypříších už je to znát, pač i ty Cypříše jsou vlastně takové jedno z krajních nebo začátečnických děl Dvořákových. Ale přesto je tady vidět ten vývoj, jednak harmonické struktury a jednak vůbec i té celkové stavby.
1: Pro použití jedné melodie ve dvou zcela odlišných, formálně odlišných skladbách máme ještě další příklad, velmi populární.
0: Ano, je to Franz Schubert, který v roce 1816 zhudebnil drobný lirický text o snícím rozmarném struhovi a zarputilém rybáři. Jenže netušil, že díky tomu se tyto verše stanou patrně nejznámějším dílkem svého autora. Ani to, že on sám se o 3 roky později k této melodii vrátí jako k tématu pro jednu větu svého proslulého kvintetu A-dur, zvaného právě podle této písničky Pstruh. Autorem textu je Christian Friedrich Daniel Schubart, švábský kantor, varhaník a hlavně básník. Věnoval se jednak drobné lirice blízké lidové poezii, jednak epickým skladbám plným patetického vzdoru proti vrchnosti. Jenže to se mu dost nevyplatilo, protože báseň Knížecí hrobka silně pobouřila vévodu Karla Eugena Württemberského a náš básník strávil 10 let v pevnosti Hohenasperg. Tam kromě jiných veršů napsal i Pstruha.

0: Tak zaspívala pstruha Christa Ludwig a na klavír hrál Gerard Moore.
1: Prvně uvedl do světa Schubertovu píseň jeho přítel, režisér a solista vídeňské dvorní opery Johann Michael Vogel, který skladatele zavedl i do okruhu milovníků hudby ve svém rodném Štýrsku. A protože i tady, podobně jako v přátelském kruhu vídeňském, byla píseň Obstruhovi známá a oblíbená, nebylo daleko k tomu, aby místní mecenáš a hudební organizátor Sylvester Baumgartner objednal u Schuberta rozsáhlejší komorní skladbu a podle tehdejší módy pro poněkud netradiční obsazení. Skladatel vyhověl. Instrumentoval svůj kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír. A jeho čtvrtou větu komponoval na známé téma –

0: Tu vystřídá jemně nostalgická variace violončela, která vyústí zpět do původní písničky, kde zpěvní hlas zastupují housle a později violončelo.
1: Ano, a to je poslední Pstruhův Převlek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Od mikrofonu vás zdraví a krásné dny přeje Simona Kostrhůnová, která vás dnes bude provázet hudebním programem. Ten bývá v tomto čase povětšinou zaměřen především na hudbu 20. století. A stejně tak tomu bude i dnes. V následujících 4 hodinách tak budeme mít příležitost vyslechnout například hudbu Huga Wolfa, Gustava Mahlera, Leoše Janáčka, Bély Bartóka, Jana Nováka a nebo Kamila Sencána. Rakouský skladatel Hugo Wolf se narodil ve stejném roce jako Gustav Mahler a jeho generačními souputníky byli mimo jiné Edvard Elgar, Claude Debussy a nebo Richard Strauss. Hlavní položkou v jeho díle jsou četné písně a písňové cykly. Dokončil také jednu operu. Měl velmi složitou povahu a nepříliš šťastný život. Trpěl depresemi, zažil málo úspěchů, provázela ho nejistota v komponování a poslední léta strávil v psychiatrickém ústavu. Přesto všechno je Wolfovo dílo velmi pozoruhodné. My si dnes představíme jeho smyčcový kvartet D-moll. Hraje Ljubljanský godální kvartet. Přejeme příjemný poslech.

0: Na stanici D-dur dozněl smyčcový kvartet D-mol Hugo Wolfa. Hrál Ljubljanský godální kvartet.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Mahlerova šestá symfonie, řečená tragická, vznikla v autorově šťastném období. Tehdy se totiž sezdal se svou ženou Almou a narodila se mu druhá dcera Anna Justýna. Šestá symfonie má mohutnou a zajímavou instrumentaci, která zahrnuje i kravské zvonce a tajemné kladivo. Sám Gustav Mahler o ní napsal: Moje šestá přináší hádanky, jejichž luštění se může odvážit jen generace, která spořádala mých prvních pět symfonií a strávila je. Pojďme tedy nyní nechat zaznít Mahlerovu šestou symfonii, a to v podání Českého národního symfonického orchestru, který řídí Libor Pešek.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 6 a-mol Gustava Mahlera. Český národní symfonický orchestr řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Janáčkův klavírní cyklus v Mlhách vznikl v roce 1912 a je svědectvím skladatelova těžkého a bezvýchodného životního období, poznamenaného úmrtím dcery Olgy i profesním a uměleckým neuznáním tehdy všemocné Prahy. Poslední rozsáhlejší kompozice pro sólový klavír je rozdělena do 4 částí s tempovým označením Andante, Molto Adagio, Andantino a Presto. Celý cyklus nese zřetelné vlivy Debussyho impresionismu. Klavírní cyklus v Mlhách si nyní na stanici D-dur vyslechneme v podání Josefa Páleníčka.

Vyslechli jsme Janáčku v klavírní cyklus V mlhách v podání Josefa Páleníčka. Tvorba maďarského autora Bély Bartóka patří mezi nejoriginálnější a nejvýznamnější hudební díla 20. století. Představuje se jako specifické syntetizující propojení lidové hudební kultury s artificiální hudbou Bartókovy doby. Tento maďarský génius se v hudbě etabloval už v mládí. Nejprve začal jako klavírista, později přešel na skladbu. Podnikal cesty za lidovou písní, byl moderním etnomuzikologickým badatelem, znalcem východoevropského, ale i tureckého a afrického folklóru. My si dnes z Bartókovy rozsáhlé tvorby vyslechneme jeho hudbu pro smyčce, bicí nástroje a celestu. Hraje Montrealský symfonický orchestr, který řídí Charles Dutoit.

nadšení vedlo k podrobnému studiu římských gramatiků a rétoriků. Stejně jako oni ve svých dílech o gramatice postupuje Novák ve svém výkladu od nejmenších slovotvorných jednotek a pravého zvuku latinské řeči, tedy správné výslovnosti souhlásek a kombinací samohlásek k vyšším významovým a syntaktickým celkům. Antické texty jsou základem celkem 32 Novákových děl. My si dnes vyslechneme jeho skladbu s názvem Mimus Magicus, kouzelný mim, pro soprán, flétnu a piano z roku 1969. Účinkují Eva Dřízková-Jirušová, soprán, Klára Nováková, flétna a Dora Novák-Wilmington, klavír.

0: Vyslechli jsme trio pro soprán, flétnu a klavír Kouzelní mim Jana Nováka. Účinkovali Eva Dřízková Jirušová soprán, Klára Nováková flétna a Dora Novák Wilmington klavír.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Camille Saint-Saëns patří k nejrespektovanějším osobnostem francouzské hudby z generace předcházející Clauda Debussyho. Proslulost Saint-Saënovy umělecké osobnosti sahala za jeho života daleko za hranice Francie. Jeho skladby se těšily velké oblibě po celé Evropě i ve Spojených státech amerických, kde ještě v roce 1915 uskutečnil ve věku 80 let velké turné. I když je velká část Saint-Saënova rozsáhlého díla dnes již víceméně zapomenuta, stále větší oblibě se těší některé jeho symfonie, ale také komorní skladby a opera Samson a Dalila. My si dnes vyslechneme jeho symfonii F-dur. Hraje soubor Tapiola Sinfonieta, který řídí Jean-Jacques Cantorou.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku Symfonie F-dur Camilla Saint-Saëns. Hrál soubor Tapiola Sinfonietta, který řídil Jean-Jacques Cantorou. Příjemné chvíle se stanicí Český rozhlas D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrohunová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví a krásný den přeje Simona Kostrhůnová. Tak jako vždy v tomto čase i dnes nás čeká velmi bohatý hudební program, a to napříč staletími. Vyslechneme si například koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur Josefa Haydna, čtveroročních dob Antonia Vivaldiho, smyčcový kvartet D-dur Cezara Franka, symfonii E-dur Josefa Suka, anebo koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-mol Johanna Sebastiana Bacha. Čeká nás tedy velmi bohatý hudební program. Franz Josef Haydn byl významný rakouský skladatel období klasicismu, hlavní představitel tzv. Vídeňské školy. Haydn strávil většinu své kariéry jako dvorní hudebník bohaté rodiny Esterházyů v jejich rodinném sídle. V pozdějším tvůrčím období pociťoval izolovanost od ostatních skladatelů a hudebních trendů. Takže, jak sám řekl, byl nucen stát se originálním. Jeho hudba cirkulovala po celé Evropě a za života se stal velmi uznávaným autorem. Zkomponoval na 1200 skladeb, z toho například 106 symfonií, 65 dalších orchestrálních skladeb, 707 komorních děl, 101 skladeb pro sólový nástroj, 24 oper, 88 sborů, 101 písní, 14 mší a také 6 oratorií. Z Haydnovy rozsáhlé tvorby dnes vybíráme koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur. Hrají Ferdinand Klinda na varhany a slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Na stanici D-dur dozněl koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur Josefa Haydna. Hráli Ferdinand Klinda na varhany a slovenský komorní orchestr řídil Bohdan Varchal. Čtveroročních dob je titul prvních čtyř houslových koncertů Antonia Vivaldiho ze sbírky 12 koncertů s názvem Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione z let 1723 až 1725. Inspirací pro úvodní čtyři koncerty byl soubor sonetů, které Vivaldi použil jako předlohu ke zvukomalebné charakteristice jednotlivých ročních období. Vivaldi ke každému koncertu dokonce do notového zápisu k jednotlivým větám připsal sonet vykreslující atmosféru hudby. Do partitury pečlivě uvedl písmena, která odkazují na části textu v sonetech. Vivaldi svou sbírku věnoval hudbymilovnému pražskému mecenáši hraběti Václavovi z Morcinu, který měl ve svém malostranském paláci v dnešní Nerudově ulici kapelu složenou výhradně z profesionálních hudebníků a Vivaldi zde často jako maestro působil. My si dnes čtveroročních dob opus 8 vyslechneme v podání Josefa Silversteina na housle a Bostonského symfonického orchestru. Diriguje Seiji Ozawa.

0: dozněly 4 koncerty pro housle a smyčcový orchestr čtveroročních dob opus 8 Antonia Vivaldiho. Hráli Josef Silverstein na housle a Bostonský symfonický orchestr. Dirigoval Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Sergej Prokofjev zkomponoval hudbu k baletu v roce 1935, původně pro leningradské Kirovovo divadlo, které ale od projektu upustilo. Ujalo se ho velké divadlo v Moskvě, které po dokončení partitury v roce 1936 od plánu také odstoupilo. Světová premiéra baletu se nakonec uskutečnila v Brně 30. prosince roku 1938. Choreografii vytvořil tehdejší ředitel brněnského baletního souboru Ivo Váňa Psota. Pojďme si nyní scény z Prokofjevova baletu Romeo a Julie vyslechnout, a to v mimořádném podání České filharmonie, kterou řídí Karel Ančerl.

Představitel francouzského romantismu César Franck proslul zpočátku jako varhaní virtuos a pedagog a teprve ve zralém věku zkomponoval svá nejlepší díla. Měkké kontury jeho melodiky, klasicky vytříbená forma a bohatá harmonie mu získaly ohlas u hudební veřejnosti, oceňující i skladatelovou mravní vážnost. Z Frankovy tvorby dnes vybíráme smyčcový kvartet D-dur, a to v podání kvarteta hlavního města Prahy. Přejeme příjemný poslech.